sírný momománok, rána nažil jen. Vyšláň ho svobodno, posívem svobodno, udívem bojle si.